0: Určitě ty se provpad se studený, prostruješ se na líp.
1: We love music.
2: Bring the beat.
1: Voice.
3: I've seen the devil dance sunset.